Příjemný večer všem příznivcům temnějších hudebních odstínů. Posloucháte Radio Hey a právě začíná 146. díl pořadu Dark Wave. Od mikrofonu se hlásí Pavel Zelinka. Začneme skokem o rovných 40 let nazpátek. Francouzští operady Nuit patřili k nenápadným, ale postupem času kultovním představitelům tamní cold wave scény. Právě v roce 1986 vydali čtyřskladbové EP Sourire de l'Ombre a právě jeho titulní skladbou dnešní Darkwave otevřeme.

40 let stará francouzská temnota na úvod dnešního Darkwave Opera de Nuit patří k těm kapelám, jejichž nahrávky zestárly podstatně méně než datum na jejich obalu. A právě skladba Sourire de l'Ombre je toho docela přesvědčivým důkazem. Dnešní dvouhodinovka bude mít trochu netradiční podobu. Na jejím začátku si představíme 4 čerstvé singly a nová alba, ale potom už většinu vysílacího času přenecháme letošnímu Prague Gothic Treffen. Jeho 21. ročník vypukne už tento pátek na pražské Štvanici a během 2 večerů nabídne 3 scény a více než 20 živých vystoupení. Ale teď k novinkám. Začneme u kapely, kterou návštěvníci PGT znají velice dobře. Němečtí Escape with Romeo vydali 7. srpna nové, v pořadí 13. studiové album Night After Night. Thomas Elbern a Spall na něm pokračují v posunu, který naznačila už předchozí deska Suspicious Bliss. Postpunkové kořeny zůstávají, ale novinka se pouští také do elektroniky, trip-hopu nebo post-rocku a celkově zní tvrději, temněji a emocionálněji. Ze 14 skladeb vybereme tu nazvanou Fear is a Ghost, která celou novou kapitolu Escape with Romeo otevřela už v únoru jako první single.

Debonair od Afghan Wigs v podstatě temnějším převleku nám právě nabídli světliští Ghosts in the Graveyard. Originál Grega Dooleyho a jeho spoluhráčů z roku 1993 opatřili mohutnějšími kytarami, deadrockovým nádechem a gotickou teatrálností. Cover zároveň předznamenává říjnovou kolekci Monsters for the Masses Resurrected, na které se kapela po 10 letech vrátí ke svému debutovému materiálu. Teď kytary na chvíli téměř úplně odložíme a ponoříme se do mnohem tvrdší klubové elektroniky. Projekt Subliminal Code vznikl v roce 2010 ve Venezuele a jeho hlavní postava Raul José Pardón dnes působí v Budapešti. Na konci července vydal nový single Behind the Mask, inspirovaný atmosférou klasických slasherových hororů. Studené syntezátory, tvrdé beaty a zkreslený vokál doprovodila také várka remixů, takže původní single mezitím nabobtnal na 5 skladeb. My zůstaneme u titulního originálu.

Korn, protažení IBM strojem, nám právě naservírovali Supreme Court. Projekt Keje Hertla profunguje už od roku 1996 a letos v červenci se přihlásil pátou řadovou desku Full of Unsaid Worlds. 13 nových skladeb střídá tvrdé klubové rytmy s pomalejšími atmosférami a jde o první album Supreme Court od 4 roky starého Evit for Revenge. My jsme si vybrali právě jejich verzi Freak on the Leash. Tím zároveň zavíráme dnešní krátkou přehlídku novinek. Od této chvíle už nebudeme cestovat za hudbou po světě, naopak se hudba na zbytek pořadu usídlí na několika stovkách metrů čtverečních pražské Štvanice. Právě tam totiž už tento pátek 28. srpna začne 21. ročník festival Prague Gothic Treffen. A letošek přináší jednu poměrně zásadní změnu. K tradiční dvojici klubů Fuchs 2 a Bike Jesus se přidává Vila Štvanice, vzdálená od Bike Jesus jen nějakých 40 kroků. Poprvé v historii PGT tedy poběží plnohodnotný koncertní program na třech scénách zároveň. Dveře všech klubů se oba dva dny otevřou v 7 hodin večer. My nezačneme úplně první kapelou pátečního programu, které se ještě za chvíli vrátíme. Ve Vile Štvanice ale ve 20 hodin se představí německý projekt Oh Madonna. Jeho kořeny vedou mimo jiné k Ru Oberkampf a hudebně tu najdeme smyslnou temnou elektroniku, synthpop a darkwave s výrazně retro naladěnou klubovou atmosférou. Od dvojice si zahrajeme kousek Devotion.

záhrobní elektronika německých Katak nám právě pořádně přitvrdila festivalový začátek. Projekt frontmana a multiinstrumentalisty Jense Helmise balancuje mezi elektroindustriálem, darkwave a temnějším popem, nad kterým se vznáší právě jeho charakteristický hluboký vokál. Katak se v pátek představí ve Fuchs 2 od 20.20 a půjde o jejich první vystoupení v Česku. Při našem rozjezdu jsme ale záměrně přeskočili úplně první kapelu celého letošního PGT. Tou budou Kadet Kas, kteří už ve 7:45 otevřou Bike Jesus. Původně chorvatská, dnes v Německu usazená formace, přísahá na syrovou kombinaci punku, postpunku raných 80. let s dotekem 70-kové psychedelie. My teď budeme pokračovat v Itálii. Turínská čtveřice Estetica Noir staví na živelném darkwave, do kterého pronikají vlivy 80-kového art rocku nebo 90-kového industriálu. Jejich dosud poslední dlouhrající nahrávka je deska Amor Fati, která z různých úhlů se zabývá nevyhnutelným procesem stárnutí. Estetica Noir zahrajou v Bike Jesus v pátek 5 minut před 9:00 večerní a je dost možné, že zahrajou i skladbu Pain, kterou vám teď nabízím.

Argentinsko-německý projekt Skelesis nám v Golden Eyes ukázal, jak přirozeně se dnes mohou potkávat postpunkové kytary s futuristickou elektronikou a hutnými tanečními beaty. Producent, DJ a live performer pravidelně pendluje mezi klubovým a koncertním světem a v pátek se ve Vile Štvanice od 21 hodin 10 minut představí v rámci PGT vůbec poprvé českému publiku. Teď jedna praktická informace, která někoho potěší méně než dosavadní hudební ukázky. Letošní Prague Gothic Treffen je totiž kompletně vyprodaný. Na místě se už žádné vstupenky prodávat nebudou. Pokud lístek nemáte, pořadatelé doporučují hlídat pouze bezpečný předprodej přes přeprodejní portál TicketSwap. Jak ukazují zkušenosti posledních let, zájemců tam ale bývá výrazně více než uvolněných vstupenek. Tak pojďme zpátky k pátečnímu programu. V 9:30 večer nastoupí ve Fuchs 2 španělští Dark Ways. Barcelonská trojice během posledních let pořádně rozvířila vody současného postpunku a jeho základy koření výraznou dávkou darkwave, rocku a tvrdších kytar. Po debutu Resonance letos přidala druhé album Rust a protože energické koncerty patří k jejich nejsilnějším zbraním, česká premiéra slibuje pěknou jízdu. My si dáme z letošní novinky kousek Requiem.

Melancholie, syntezátory, postpunkový chlad i vřelost zároveň. Švýcarští Lone Assembly nám v Pain Keeper připomněli, že ani hudba určená k pohybu nemusí působit právě optimisticky. Rychle stoupající čtveřice míchá postpunk, new wave a synthpop do překvapivě chytlavého celku a jejich letošní dlouhrající debut Knots and Chains se tematicky dotýká ztráty blízkého člověka, strachu ze samoty, popírání nebo vzpomínek na dětství. Bike Jesus budou Lone Assembly hrát v pátek od 22 hodin a 5 minut. A protože se pomalu dostáváme do večerní špičky, začíná být stále důležitější vědět, kde přesně v danou chvíli být. Při třech souběžně fungujících scénách proto doporučuji uložit si program do telefonu, informace o jednotlivých klubech, návštěvnická pravidla i případné poslední změny najdete na webu pragotiktreffen.cz. Aktualisty samozřejmě sledujte také na sociálních sítích portálu sanctuary.cz. Všichni návštěvníci by samozřejmě měli dostat program i v papírové podobě při vstupu do klubu. Tři kluby naštěstí jsou těsně vedle sebe, takže přesuny nebudou žádný turistický pochod. Ve 22 hodin 20 minut začne ve Vile Štvanice jeden z vizuálně nejvýraznějších elektronických koncertů prvního dne. Maďarské Black Nail Cabaret tvoří Emese Arvaj Illes a Christian Arvaj. Už od roku 2008 a jejich pop noir se za tu dobu pevně usadil mezi nejvýraznějšími elektronickými projekty temné scény. Velkou devízou dvojice jsou propracované koncerty, do kterých často vstupí kostýmy a herecké prvky. Na PGT se Black Nail Cabaret vracejí po 9 letech. My si od dua zahrajeme skladbu Bad Noir.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

4 dekády zkušeností s temnou elektronikou se nezapřou. Belgické Vomito Negro nám Burning Man předvedli svou nekompromisní směs EBM a elektroindustrial. Projekt Gin Diva patří k nejzasloužilejším elektronickým jménům letošního PGT. Přesto se v pátek ve Fuchs 2 od 22 hodin a 50 minut představí v České republice vůbec poprvé. A od elektronického pekla teď zamíříme zpátky ke kytarám, a to rovnou k jednomu ze jmen, jehož historie sahá hluboko do první vlny britského gothic roku. Ghost Dance dali v roce 1984 dohromady dvě už tehdy dobře známé postavy scény. Někdejší kytarista The Sisters of Mercy Gary Marks a zpěvačka Skeleton Family Anna-Marie Hurst. Kapela během několika let vydala sérii singlů, kompilaci Gathering Dust a jediné řadové album Stop the World, než se v roce 1989 rozpadla. O to větším překvapením byl návrat po třech dekádách, který v roce 2023 stvrdila comebackovou deskou The Silent Shout. Na letošním Prague Gothic Treffen se Ghost Dance představí v pátek v By Jesus chvíli před 11:30 v noci a jejich hodinový set se tak přehoupne i přes půlnoc. My ale sáhneme až k samotným začátkům kapely. The Grip of Love vyšla jako single už v roce 1986 a dodnes patří k nejznámějším položkám jejich raného repertoáru.

britského gothic roku jsme bez jakéhokoliv varování spadli do neofolkové verze osmdesátkového popového hitu. A přesně takové překvapení měli organizátoři Prague Gothic Treffen původně nachystané i pro samotné návštěvníky festivalu. Dead in Rome se proslavili svéráznou metodou. Berou notoricky známé popové a rockové skladby a oblékají je do patetického místy až absurdně monumentálního neofolkového hávu. Vedle Depeche Mode, Aha nebo Rihany se tak dostalo i na hit Dead or Alive. You Spin Me Round Like a Record. Jehož verzi jsme si právě teď zahráli. A právě Dead in Rome se skrývají pod dlouho utajovaným označením Surprise Gig. Dead in Rome vystoupí zpátku na sobotu ve Vile Štvanice od 1:30 do 2:30. A pokud vám jeden koncert nebude stačit, čeká vás v sobotu od 15 hodin ještě jeden přídavek. Během tradičního gothic pikniku na Štvanici Dead in Rome odehrají kratší, tentokrát akustičtěji pojatý set. Samotný piknik je už dlouhá léta jednou z nejpříjemnějších tradic PGT. Příležitostí potkat se za denního světla, posedět, popovídat si a před druhou festivalovou nocí znovu nabrat síly. Ostatně právě slovo treffen, tedy setkání, je pro celou akci stejně důležité jako hudba. Večerní sobotní program otevře ve Fuchs 2 ve 7:45 slovenská dvojice Majo Poliak a Radmila Svensson. Jejich elektronická tvorba se pohybuje na hranici dark elektra a art popu. Pracuje s melancholickou atmosférou i výraznou vizuálností a my si od nich zahrajeme skladbu Chained z 3 roky staré desky Never Ending Story.

americký Dark Wave projekt Panic Priest si pro svůj vůbec první evropský koncert vybral právě Prahu. Panic Priest je projektem zpěváka a multiinstrumentalisty Jacka Armanda, který se od roku 2017 pohybuje mezi darkwave, synthpopem a výrazně 80kovou elektronikou. Na kontě má už několik dlouhrajících desek a také skladbu To Live Another Day, která nám právě dohrála. A teď ke změně, která přišla opravdu na poslední chvíli. Ještě v původním rozpisu jsme v sobotu od 20.20 v Bike Jesus našli německé Cataphils. Ti ale z rodinných důvodů nakonec do Prahy dorazit nemohou. Jejich místo proto přebírá kapela El Angel Exterminador. Berlínská trojice se hudebně pohybuje mezi postpunkem, darkwave a deathrockem. V březnu letošního roku vydala u Batcave Productions album Kronika, z kterého si teď zahrajeme skladbu La Piel de los Fantasmas.

Mrazivý název, mrazivá elektronika a po delší hibernaci zase živá kapela. Švédští Cryo nám právě nabídli skladbu Sanitarium. Projekt kombinuje industriální ruchy, EBM a hypnotické vokály. Cryo navíc nikdy nepatřili mezi kapely, které by bez přestání obrážely klub za klubem. Po období nečinnosti se projekt v pozměněné sestavě znovu probudil a Prague Gothic Treffen bude jejich první pražskou zastávkou. Ve Fuchs 2 začne hrát 5 minut před 9 hodinou večerní. A protože PGT rozhodně nekončí posledním tónem živých kapel, připomeňme si také noční část programu. V pátek od půlnoci ve Fuchs 2 rozjede afterparty DJ Isaac Howlett, kterého znáte především jako frontmana Empathy Test. Ve 2 ráno ho pak vystřídá DJ Papouch, který vydrží až do 4, dodává přednost post-punku, dead rocku a gotice, může zamířit do By Jesus, kde bude od 12:30 do 5 do rána vládnout německý DJ Cyberpagan. Klasika a jistota už předchozích ročníků Prague Gothic Treffen. V sobotu se v By Jesus od půlnoci postaví za pult DJ Medlin. Ve 2 ráno převezme směnu vídeňský DJ Dust. Ve Fuchs 2 od 12:45 až do 6 ranní nastoupí Sanctuary DJs Crew, ale zpátky na pódia. V sobotu chvíli po 9 hodině večerní začne ve Vile Štvanice koncert Corlix. Kathleen Stokes a Brandon Ashley založili kapelu před více než dekádou v Los Angeles a od počátku míchali 80-kový post-punk, grunge a industriál s moderní elektronikou. Později přesídlili do Evropy, sestavu doplnil baskytarista a následně i bubeník a kapela zakotvila u labelu Out of Line. Loňské album Purple Pain navíc Corlix zastihlo ve velmi dobré formě. Také je čeká česká premiéra a my si zahrajeme single z poslední desky nazvaný Ghost of the West Coast.

Kytary zase na chvíli převzali vládu nad Štvanicí. Bolonští Horror Vacui nám právě v Eventide ukázali směs post-punku a dead rocku. Pětičlenná Smečka letos slaví 15 let od založení a načasování jejich pražského vystoupení snad nemohlo být lepší. Teprve 7. srpna totiž vydala 5. řadové album Shadow Sanctuary. Horror Vacui jsou zároveň kapelou, jejíž pověst stojí ve velké míře na energii živých vystoupení. Ověřit si to můžete v sobotu by Jesus od 9:30 večer. Ve Fuchs 2 ve 10:45 začne hrát pařížské duo Potočkin. Paulina a Hugo už 10 let propojují darkwave techno a EBM a ledovým elektronickým kompozicím dodávají další rozměr francouzské vokály. Po 4leté nahrávací pauze vydali letos 7skladbové album Sang d'Ancre. Na PGT čeká premiérové české vystoupení a my si od nich zahrajeme single B.

chytlavé melodie, energický beat a pořád dostatek temnoty, aby bylo jasné, v jakém pořadu se nacházíme. Posloucháte Darkwave na rádiu Hey. Price for Heaven nám právě zahráli Night, za kterými stojí bratři Miles a Kyle Mendesovi. Synthpop, darkwave a postpunk spolu kombinují už více než dekádu a právě skladby jako Price for Heaven nebo All Your Pain jim pomohly vybudovat početné publikum daleko za hranicemi rodného Texasu. V sobotu budou Night ve Vile Štvanice hrát od 10:30 a také v jejich případě půjde o první vystoupení v České republice. A protože se v rámci Darkwave blížíme k závěru letního Prague Gothic Treffen, můžeme se rovnou podívat na to, co přijde po něm. Letos totiž poprvé nebude nutné čekat dalších 12 měsíců. V sobotu 27. února proběhne v pražském Meat Factory první zimní verze Prague Gothic Treffen. 7 kapel, 2 scény pod jednou střechou a stejná snaha nabídnout vedle známějších jmen i kapely, které na českých pódiích běžně nepotkáváme. A první trojici už známe. Dorazí němečtí Diorama, kanadští postpunkeři Traitors a dánská kytarová úderka The Foreign Resort. Další jména se budou přidávat postupně, takže až vás v neděli po letním PGT

padne tradiční postfestivalové prázdno. Letos už alespoň víte, že čekání bude jenom půlroční. Teď nás ale zpátky do srpna vrátí jedno z historicky nejdůležitějších jmen celého letošního line-upu. The Dance Society vznikly v anglickém Barnsley už na přelomu 70. a 80. let a desky Seduction a Heaven is Waiting patří k zásadním nahrávkám první vlny gothic rocku a postpunku. Po mnohaleté pauze se kapela v roce 2009 vrátila a od té dobu znovu pravidelně vydává. Zatím poslední album The Loop je z roku 2024. By Jesus vystoupí The Dance Society v sobotu chvíli před 11. hodinou večerní a neuvěřitelné je, že za celou svou dlouhou historii u nás doposavat nikdy nezahráli. Jedním z vrcholů jejich setu by mohl být i klasický kus Somewhere.

Last in the Club. Vhodnější název poslední skladby dnešního Darkwave bychom si snad ani nemohli objednat. Australan Mark Dwyer alias Baskal míchá Darkwave, EBM a minimal synth do temného hypnotického zvuku, který nejlépe funguje přesně tam, kam patří, na potemnělém klubovém parketu. Za více než 16 let činnosti vydal 3 řadová alba, řadu singlů a také mini-album Deep Hate v letošním roce. V sobotu ve Fuchs 2 začne hrát v 11:30 večer a bude posledním live vystoupením 21. ročníku Prague Gothic Treffen. Pak samozřejmě přijdou na řadu už zmínění DJové. A tím jsme se také dostali na konec 146. dílu Darkwave. Ještě jednou tedy základní informace. 21. ročník Prague Gothic Treffen proběhne tento pátek a sobotu 28. a 29. srpna na pražském ostrově Štvanice v klubech Fuchs 2, Bike Jesus a Villa Štvanice. Dveře všech tří klubů se začnou otevírat v 7 hodin večer. Festival je vyprodaný a pokud ještě vstupenku nemáte, jedinou doporučenou možností zůstává hlídat případně uvolněné lístky přes TicketSwap. Aktuální časový rozpis i případné změny najdete na stránkách pragegothictreffen.cz a na sociálních sítích portálu sanctuary.cz. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů Darkwave najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hej. V podcastové sekci si také můžete jednotlivé díly zpětně poslechnout nebo stáhnout a další aktuality a odkazy zveřejňujeme na našem facebookovém profilu, který má adresu facebook.com/darkwaveonradio. To už je pro dnešek opravdu všechno. Pokud se na PGT chystáte, přeji vám skvělý víkend, budu se těšit na viděnou přímo na Štvanici. A pokud zůstáváte doma, příští týden se budu těšit na Rádiu Hej znovu naslyšenou. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si nehrá.

U mikrofonu je Marota a na frekvenci rádia Hej startuje Marotovolej. Včera oslavil 75. Rob Halford a v dnešním Marotovoleji si poslechneme album Painkiller od Judas Priest. Já Robovi přeju všechno nejlepší a užijte si Judas Priest.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Maroto Volej je u konce, dneska jsme si poslechli album Painkiller od Judas Priest, protože frontman Judas Priest Rob Halford právě včera oslavil 75. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Radio Hey. Moto Lužany 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Visací zámek, Krucipisk, Duga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Ano, je to tak, je to tady, dámy a pánové, páteční hraní éter, hraní proud krátce po celé po 6. raní.

skvělá parta v hraním proudu, v hraním éteru, Beatles, 11. minuta je tady, no a dnes nás čeká poměrně hodně hostů, Milan Jezdinský, Honza Riedl, Ondra Němec.

0: Dámy a pánové, 4 na 7, hezké ráno vám všem. Ranní proudy s vámi společně a jdeme na počasí.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno. Na severozápadě déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 31 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 21. A foukat bude slabý až mírný jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Radio Hey.

Tohle je parádní sestava Ghost. Sestava formace skvělých muzikantů. Těsně před půl sedmou, hezké ráno vám všem. Sledujeme silnice, ale sledovat společně s námi také bude Honza Riedl za ředitelství silnice dálnice České republiky.

Dámy a pánové, v ranním eteru, v ranním proudu, kapela Navar společně se zpěvačkou Bárou Filipem. Proti hadům, jinak za okamžik 7:15.

Dámy a pánové, tohle je parta kluků, která miluje skvělou, úžasnou muziku a vy právě teď slyšíte Seven České Budějovice a doporučuji vyrazit na jejich koncerty 6:45.

Muzika těsně před celou, před sedmou raní, a věřím, že máte dobrou kávu, stejně tak jako my tady už ve studiu, pardubickém studiu rádia Hej. Už jsem měl na jazyku, člověče, Karel už na mě koukal, jak jsem přibrzdil, že jsem chtěl říct Radio Live. Pozor, to tady kdysi bylo. To bylo dobře postavené rádio, hodně dlouholeté. A prostě prosperovalo.

jakmile otevřeme sedmičku, nechci říkat červeného, to nemůžeme takhle ráno, jak já vždycky rád říkám, jsme pod smlouvou do nějakého času, takže pít skutečně nemůžeme za mikrák. Karle. Krátce po celé po sedmé, samozřejmě další informace počasí, ale také dorazí Honza Riedl.

Rádio Hey. Motol Lužany 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká

0: Naší kapely Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Radio Hej je s vámi, ano, přesně tak, v raním éteru a v raním proudu. 28. na kalendáři, 28. neskutečné.

0: Švédská formace sestava Hammerfall. Krátce po 4 na 8 počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno. Na severozápadě déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 31 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 21. A foukat bude slabý až mírný jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
3: Radio Hey.

herná silná dynamická muzika v Rusty Kinsen. Pět pouhých minutek nás tady od půl osmé. Raní té raní prouk s vámi společně na vlnách a frekvencích rádia Hej. No a samozřejmě, že nás doprovází také stavební společnost a stavební holding Enteria Pardubice.

0: Přátelé, dámy a pánové, krátce po půl osmé a předskokani Honze Riedla můžeme také říkat AC/DC. Honza Riedl už je na lajně za okamžik live. A je to tady na ten čas, na který čekáte, abychom se všichni dozvěděli, jak nám to frčí a jezdí po hlavních tazích v České republice. Honzo, krásné ráno.
1: Krásné dobré ráno všem.
0: Výborně, slyšíme se nádherně. No tak pojďme na to, samozřejmě počasí má zase nějaké ty výkyvy, nevím, zdali to má odraz na naše hlavní plochy, tedy mám na mysli asfalt a silnice a tak dále, dálnice v České republice. Jak nám to, Honzo, jezdí? Jasná otázka, jako vždy.
1: Jezdíme krásně, abych se toho počasí zase tak nebál. Je trošku na místě být opatrný. Dneska v noci budou přecházet střední Čechy boušky, přijde to od západu, takže i na západu, takový to Karlovarsko, Plzeňsko. Tohle bych byl trošku ano. opatrnější, až to přijde, samozřejmě takový jako to svítit a rozestupy a stěrače mít v pořádku. Ale on se stejně blíží podzim, jako ještě chcete, nechcete, tak ono opravdu tohle to všechno. Ano. Bude třeba si znovu navyknout po těch srpnových krásných teplých dnech, kdy se zdálo, že je pořád jenom krásně a sucho a nádherně. Ale pojďme k té dopravě. Akorát na D1 mi přišla informace, že před Brnem, ale je poměrně krátká, je takový zdržení zhruba na 4 kilometrech mezi kilometry 192-196, to znamená ve směru od Prahy na místo, kde stavíme tu kapacitní mimoúrovňovou křižovatku s D2, tak tam je trošku zpomalení. Jinak celá sítě se tváří, že jezdí. Poslední informace, která mi přišla, byla v noci někdy kolem 1 ráno na D8, co jsme odstraňovali nějaký chcíplej nákladák na 48. a bylo to na exitu, takže od té doby opravdu je to pohodička pohoda, no a já už se teďka chystám, pomaličku vlezu do ponožek a pohrčím do Jižních Čech a už se těším.
0: Dobře, no a Jižní Čechy, no tak pojďme si to napromovat, jako Honzo, nebojme se ta informace, pojďme se na to podívat, co se děje v Jižních Čechách aktuálně.
1: Já se nebojím, já to mám obrovskou radost, protože hele, je to nádherný doklad toho, jak dokonale platí ta bipolarita asfaltové reality. Poslouchejte dobře. My v tuhle chvíli, nebo dneska kolem poledne budeme dávat do provozu nějakých, kolik je to, 3, 4, 5 kilometrů nový silnice. Je to dálniční přivaděč od Českého Krumlova na D3, což by se možná mohlo některým z vás zdát třeba i ze vzdálenějších oblastí, někde třeba možná od Vsetína, třeba jim to nepřijde až tak importantní, jo? Ale v každém případě je to strašně důležitý, protože zatímco já vás celý rok neustále cpu informacema, opravdu utloukám číslama, jak stavíme teďka jakých 160-170 km dálnic, další budeme přidávat a jak v roce 31 už to pojede všechno, nebo 33, ale už úplně všechno, i s těma posledníma důležitýma. No tak zároveň s tím, ale my stavíme nějakých 60-70 km pořád právě takovýhle kouskových asfaltů, který jsou ale šíleně důležitý pro lidi, kteří tam žijou, ale nejen pro ně. Třeba tady ty kilometry u Českého Krumlova, jo. No tak si představte, že Krumlováci samozřejmě, když budou chtít kamkoliv, že jo, já nevím, třeba do nějakého obchoďáku v Budějkách nebo do nějakého lepšího většího kina nebo něco takového, no tak už se nebudou muset klikatit přes takovýto připojení, opravdu tam to bylo k nakopání, i když se to dalo projet, ale přeci jenom kapacitní krásný narovnaný připojovák na dálnici, jasně, tak to je jiný kafe. No a hlavně celý ten Krumlov se teďka pohodlnějc připojí vlastně pro všechny, kteří se tam chtějí jet podívat, takže ten Krumlov za to se sakramensky stojí. A nejenom je to o Krumlově, je to samozřejmě o Lipně, tady z toho exitu šup vyskočíte, dojedete tady tím připojováčkem, tady tou nábližkou do Krumlova a šup jenom přeskočíte kopec a jste u Lipna, no to je přeci lávka. No prostě, jak říkám, lezu už teďka do druhé ponožky a už mě
0: to je krásný a já vám to trošku zavím, Honzo, protože Český Krumlov je skutečně nádherné památeční město, plné památek, krásných věcí, zážitků a tak dále, takže ještě k tomu nastavit takovýhle vlastně průjezd nebo odjezd velmi rychle zase do jiných lokalit a zase zpátky do Krumlova, to je úplně úžasný. Honzo, nádherně jste nám to zase rozebral, já si myslím, že asi pro dnešní den to uzavřeme, i když bych s vámi velmi rád ještě diskutoval o dalších a dalších věcech.
1: Já bych pustil zase nějakou muziku, klidně můžeme pokračovat s tou skupinou, jak se jmenovala AC s bleskem, DC bez blesku.
0: Ano, přesně tak, Honza Riedl, náš DJ a samozřejmě také tiskový mluvčí. Mějte se krásně, Honzo, krásný víkend a těším se na vaší týden. Mějte se hezky.
1: Krásný víkend všem.
0: Děkujeme.

dámy a pánové, za malý okamžik 50. minuta po celé posledné raní. Žádné spaní už. I přesto, že vím, že ještě dobíhají poslední dny, ale skutečně já myslím, že už je to skoro na hodiny, na minuty. Končí prázdniny, ale ještě tam máme chvíli času. A proto se podíváme také na Motolužany, které každoročně uzavírají prázdniny. Za okamžik dorazí do éteru ranního proudu Milan Jezdinský.

jste to poznali, sami to cítíte, je tady česká rocková lajna a byla Citron. A my si dáme ještě jednu skvělou skladbu, co ještě jednu, ještě další.

0: chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Moto Lužany 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Duga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.

Přátelé, kdo rozhodně nespí, to jsou kluci a celá parta lidí, která připravuje motoru Žany už od raního brzkého času. Proto my se za okamžik podíváme přímo na plochu Motolužan, jak já rád říkám, na trávník.

0: Game over.
1: Ano, je to tak, game over, Hard Colony. Ale teď už Milan Jezdinský, Mildok, krásné ráno na travnutou plochu Motolužán. Slyšíme se, ahoj.
2: No tobě i všem posluchačům rádia, hej, zdravíme z Lužan.
1: Je to výborný, klidně ten signálek trošku vylepšíme, nevím, jestli tam kluci máte puštěný rádiečko, abyste slyšeli, co Milánek říká, jako myslím, jako ty, Mildo, co budeš říkat, jo, jako ne já, jako tentokrát, jo. To znamená, jestli jsme někde poblíž u rádiečka, tak pojďme dál od toho rádiečka, ale myslím si, že ten signál zlepšíme tím, že ještě zvedneš malinko hlas. A Milane, já o tobě vím, že v kapele Alibi Rock také umíš zpívat a poměrně hlubokým, krásným, silným hlasem. Tak se do toho opři, prosím tě.
2: No tak budu se snažit, ale pokud máš horší signál...
1: Ne, nemám. Je to dobrý teďka. Mildo, každopádně, my se teďka nacházíme s tebou živě live, tedy už na ploše Motolužan. Jak to tam vypadá samozřejmě? Hele, předpokládám, že se tam vlastně ještě dostavuje, ale víceméně si myslím já osobně, že z 65% už to stojí, ne?
2: Myslíš si to velice dobře, protože není to z 65%, ale bych řekl, že z 90%. Neboť stojím uprostřed hlavní hrací plochy a koukám kolem sebe a vidím stánky, vidím pódium, vidím samozřejmě pivní stan veliký, protože tady vždycky počítáme s horším počasím v Lužanech. A myslím, že jsme skoro u cíle, takže můžu potvrdit, přípravy probíhají, ale už jsme téměř ve finále, už se nám sjíždějí lidi od včerejška tady.
1: Ano.
2: To začíná mít tu atmosféru.
1: My víme, že ten podnik má vždycky poměrně velkou, zajímavou účast. Samozřejmě tam bylo i někdy v některých ročníkách deštivo, dokonce si pamatuju také na bláto, které tam bylo velmi nepříjemné, ale přesto tam lidé vždycky a veřejnost vydržela, protože ten program je skutečně našlápnutý, nabitý, je technicky vyladěný a vymakaný. My jako mediální partner, vlastně hlavní rádio Hej, tam máme svá loga, máme tam své logo i na ploše na monitoru nebo na obrazovce, jak se říká, na ledkách a tak dále. Takže vím, jak to vypadá na několika ročníků. Jsem mohl být i fyzicky a vidět, jak má šlapat takovýhle podnik, Milane. Takže samozřejmě držíme palce, pojďme se podívat tedy na charakter vůbec té akce, co dneska, jako v páteční den, tedy už můžeme něco nabídnout rozhodně, pojďme se na to podívat.
2: Tak rozhodně programově můžeme nabídnout od 17.00, kdy začíná první kapela, Improvizarium. Hned po nich pojede Motorband, protože kdo poslouchá Motorband, ví, že v letošním roce má Motorband velké výročí, takže v rámci své jízdy budou i tady u nás. Potom kapela Alžběta ve 20.00, na kterou se moc těšíme. Vysací zámek, po Vysacím zámku Debilheads a závěru Alibi Rock. To je první dnešní den, který startuje v 17.00.
1: To je nádherně rozfázováno, vlastně skvělé kapely už startují tedy dnešní den jako páteční den, samozřejmě i zítra, protože jde a veřejnost tam jede se stanama, budou tam kempovat, budou tam stanovat, budou tam přespávat a tak dále. Občerstveně zajištěno až do dlouhých časů nočních a tak dále na barech, to si ještě možná jenom v rychlosti řekneme. A pojďme na sobotu, co se týká vlastně programu a vůbec stage plánu a tak dále, Milane. Sobota startuje.
2: Sobota startuje už v 10.30, budíček máme. V 9:30, to tady někteří nesli s souhlasem, ale to tak bývá. V 10:30 začíná kapela Salieri, ve 12:00 vyjíždí spanělá jízda, takže tady bude malé přerušení, ale hned potom už půjde kapela Soumrak Band, čeká nás jičínská kapela Fénix, pak je tady civilní obrana, která hraje o 16:00, Od 18. Přijede ostravský Bastard. Pokud to mám v hlavě srovnáno, tak ve 20.00. Ve 20.00 tady bude Izzy.
1: Izzy!
2: Se svojí dogou, ano. A o 22 bude Krucipisk a celý večer uzavře o půlnoci kapela Anarchia z Turnova. Samozřejmě mezi kapelama bude spousta ptákovin, soutěží, kteří tady vymyslí naši dva showmeni na pódiu.
1: Ano.
2: Takže to bude mít prostě pořád ten charakter našich Motolužan, který, jak už jsem několikrát předeslal díky tobě ve vysílání, nejsou jen pro motorkáře, že? Což je od včerejška vidět. Máme tady velkou plochu pro auta venku, před bránou přijíždějí karavany, kteří nemůžou do areálu, protože by tady nebylo místo na stany, ale před vchodem máme letos ještě zvětšenou plochu nejsme měli, takže počítáme s tím, že jak je v našem spotu, že?
1: Ano,
2: přijet třeba i vlakem.
1: Přesně tak. Každého. I tankem, klidně. Hele, každopádně cesta na cestě vůbec žádné komplikace si myslím, že nejsou, nebo nemáme hlášeny žádné problémy z různých směrů, kde vlastně veřejnost najíždí na Motolužany. Nejsou žádné komplikace, nebo máme tam něco?
2: Nic, co by nebylo standardní.
1: Jasně.
2: Takže jako, že by byla nějaká zásadní velká uzávěra na příjezdu do Jičína nebo k Jičínu od Hradce, od Boleslavy, od Trutnova. Nevíme o ničem, co by bylo úplně nějak ohrožující z hlediska nějaké dopravy.
1: Jasně, Milane, my ti děkujeme v tuto chvíli za přenos tedy live živě přímo z plochy z Moto Lužan. Sami slyšíte, že už to tam všechno funguje na 95%, už to vlastně de facto je stabilní. Vy už můžete dokonce i najíždět a už vlastně si dopřát třeba i něco dobrého, možná k tomu obědu a tak dále, a těšit se na start kapel, které dneska jsou, a je to skutečně hodně nabité, jak říká Milda Jezdinský, a samozřejmě i ta sobota bude našlápnutá, bude to dunět, bude to nádherný zase rokový podnik Moto Lužany. Milane, já ti zatím v tuto chvíli děkuju a my se možná vlastně ještě uslyšíme ještě jednou, viď?
2: Já ti moc děkuju, zdravím všechny posluchače Rádia Hej a čekáme tady v Lužané, sluníčko svítí a my se ještě uslyšíme.
1: Výborně, výborně, měj se hezky, Milan Jezdinský, Moto Lužany, děkujeme, díky.
2: Ahoj, hezký den všem.
0: Hej! Hej Radio CZ.

0: která vystoupí na Motolužane, kapela Doga. Chtěl bych, ale počasí také.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno. Na severozápadě déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 31 stupňů Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách kolem 21. A foukat bude slabý až mírný jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Radio Hey.

0: prep for you. M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Radio CZ.
2: Dámy a pánové, druhá minuta po půl deváté. V raním éteru Dimitrija Traktora. Proč to říkám? Protože my se za okamžik s Ondrou Němcem podíváme na Rock in Hlinsko.

0: Šestá minuta po půl deváté. Dámy a pánové, my míříme na Vysočinu. I přestože jsme v Jihlavě, znamený okamžik starší techniku, jak se říká, tak se přesuneme také do Hlinska v Čechách, kde nastoupí nádherný podnik rockový Rock in Hlinsko. Ale to už nám prozradí náš kolega Ondřej Němec. Ondro, slyšíme se, hezké ráno.
1: Ahoj Milane, zdravím tě a zdravím všechny posluchače rádia, hej.
0: Ty máš nádherný signál vždycky, ty prostě jsi někde doma, nebo v kanceláři, nebo někde prostě tam, kde máš být, protože většina lidí, když volá, tak jim fouká vítr do uší a do mikrofonu a tohle to je úplně to, co my potřebujeme vždycky.
1: No ani se neptej, kde sedím.
0: Nebudu se ptát, nebudu tě tam prozrazovat, protože my se lidi šli podívat, odkud vlastně vysíláme a propojujeme to s Jihlavou a samozřejmě s Pardubicemi, tak. Ondro, Rock in Hlinsko, to je velká silná akce, co se tam bude dít, co se bude konat?
1: Ano, tato akce začíná už tuto sobotu o 14 hodin a vystoupí zde kapely Kokot Minute, Alkehol, Koblížci, Trautumberg, Traktor a Lady Kate.
0: To je našlábnutý program. Samozřejmě my teď, nevím, jestli jsme zmínili ten datum, je to sobota, nebo jak jsi to říkal?
1: Když ano, sobota 29.8.
0: Je to sobota, vlastně už vstup je možný, v jakém čase máme nějaké další informace, aby veřejnost mohla vědět přímo, že tam dojet, dorazit, kdy už je otevřeno a tyhle ty věci.
1: No začíná se ve 14 hodin. Jasne. A otvírá to právě kapela Lady Kate.
0: No tak to je nádherný, tak vidíš to, tak ty seš u toho začátku samotného vlastně s tou svojí partou, což je bezvadný. Ondro, Rock in Hlinsko, tady zveme srdečně veškerou veřejnost a posluchače a fandy rádia Hej, protože jak si říkal a zmínil Lady Kate zazní, ale pozor, také Traktor a další silné party, Trautumberg a další, to je nášlap toho vlastně programu, skutečně ostrý, jak se říká v tom zvuku a v tom tématu. Tu, co se týká roku. Nicméně, pojďme ještě na další informace a na další akce. Máme něco?
1: Tak samozřejmě tohle to je spíš takový závěr léta.
0: Ano.
1: Ale už v září 12.9. se můžeme těšit do Lidmaň Fest. Jo, je to Lidmaní, krásná akce Lidmaň Fest, je to 12. září a zde vystoupí kapely Alžběta, Axis, Fénix a spousta dalších, ale hlavně kapela z naší stáje Warning Vision.
0: Ano.
1: No a ten samý den zavítáme i mimo Vysočinu.
0: Ano.
1: Je krásný festival Letorosty, ano. Který je v zámku Králův dvůr, je to u Berouna. Mm-hmm. A zde vystoupí taky kapela z naší stáje Warning Vision, potom Vilda Čok s Bypassem, Laura a její tygři a Dick, Vojta Dick.
0: Vojta Dick. Hele, to je nádherný, to jako, co je úžasných akcí a já jsem strašně rád za to, že to přinášíme, protože málo kdy třeba takhle, jo, sortirujeme hodně akcí za sebou, aby si lidé mohli vybrat. My to budeme samozřejmě s blížícíma termínama, Ondro, připomínat, říct divákům, ale našim posluchačům, aby věděli, kam je možné vyrazit. Takže ty jsi už zmínil několik krásných akcích, ale já se vždycky, a mě to nedá, zeptám, máme ještě něco, Ondřej? V rukávu. No,
1: takže seš to ty, spousta jihlaváků mi trošku vyčítá, že nedávám úplně všechny akce, třeba co se týče Jihlavy, tak já bych tady jednu měl. Ta se koná taky 29. v sobotu. Je to v Jihlavě, lépe řečeno, je to akce kousek od Jihlavy.
0: Ano.
1: Jo, a to je nádherná akcička, kde vystoupí kapela Great. To je jihlavská kapela.
0: Ano.
1: A je to v Helenině u Jihlavy, kde je akce jakoby helenická závěrečná, je to takový uzavírání léta, kde bude spousta atrakcí pro děti, bude tam divadlo, je to taková pěkná akce, taky takový závěr roku, takže tam se můžou jihlaváci nachystat, je to v sobotu, začíná se už o 14 hodin.
0: Krásný, tyhle ty všechny věci samozřejmě jsou na nějakých platformách, je to možný někde třeba vidět, Ondro, jako Vysočina CZ nebo něco někde, nějaký víš, jako nějaký...
1: Tyhle ty akce samozřejmě spravuje kulturní portál Jihlava nás baví, což je kulturní portál, kde vlastně se dávají veškerý kulturní akce, ale samozřejmě ty akce jsou samostatné a mají i svoje facebookové stránky, události, takže Jihlava si myslím, že nepřijde o informovanost, co se týče kulturních akcí.
0: Výborně, jinak tam, jak jsi zmínil ten Helenin festival, tak tam by mohla hrát kapela Heleniny oči, hele, znáš je? Ty hrajou velmi dobře.
1: Jo, znám, ale tohle to úplně takovej festival nebude, to je spíš takový zakončení léta.
0: Jasně.
1: Je to taková krásná vesnička, kousíček od Jihlavy, spadá to spíš pod Jihlavu, je to jihlavská část, taková okrajová, ale tato akce je tam každoročně i nádherná.
0: Výborně. Ondro, my ti děkujeme za přínosné informace, co se týká kultury na vlnách a v ranním proudu Rádia Hej, na což už si lidé zvykají a veřejnost a už na to dokonce čekají, takže nezapomeňme zase v tom dalším vstupu naladit lidi a pozvat Ondra Němec, hlava. Díky moc, Ondro, měj se krásně, hezký víkend.
1: Taky, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkujeme.

Kate Rautenberg, který tady v Hlinsku nebude chybět na programu rockovém Rock in Hlinsko v Čechách. A to už je. Otáhneš Alkohol.

rokovou středu a českou muziku uzavírá Honza Toužímský a spol Arakaina. Dvě pouhé minuty do deváté. Alice Cooper je ten, který naskočí a zahájí tu zahraniční.

0: Rádio Hej.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

reklamní pauzu vyplnila svěží mladá parta Grammy, no a my jedeme dál na našem playlistu a samozřejmě i v našem času ranní letu, ranního proudu, která se po celé po 9. ranní. Van Halen, to je muzika, kterou nabídnu už teď.

Je to úžasné sledovat a vidět vás, jak nás zdravíte z různých míst v České republice. Máchovo jezero, Lipno. Český Brod také. A my vám za odměnu posíláme skvělou muziku, jako je kanadský zpěvák Brian Adams.

stalo se to, co jsem čekal. Předpovídal Tina Turner. A náš Carlos vyzval Janinou. A už tančí.

Já musím ale podotknout, že dneska, Karle, dneska ti to, jednak ti to sluší. Ty bláho, a dneska válíš. Ty kroky, hele, super je to. Hezky je to.

No a protože jsme tady celý manšaft, tak Luděk říká, naští obchodní ředitelce Danu, pojď, taky si trsnem. Tak si to daj taky. No a vy s námi můžete tančit také v Radimeteru.

nic hezčího, než když máte okolo sebe lidi, kolegy, kamarády, kteří se usmívají, protože těch negací a negativních vlivů máme tolik, že je to hrůza. V hlavách, víte co? Smích léčí.

Krátce po 3 na 10, jako kot minut. No a my to počneme celé tady k 10. hodině. V téhleté naší rodině teď právě, vy už to slyšíte a vy už to posloucháte. Další skvělá muzika. A všechno by mělo být, víte kde? A víte jak nastavený? Takhle.

velmi příjemný čas strávený s kapelou a partou Koda. Těsně před celou, před desátou, páteční, v raním metru, v raním proudu. A koho to nevidím a kdo tady je s námi na stage rádia? Hej, nikdo jiný než Olda Zíha.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest Braniny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braniny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Braniny. Kýpa Fest Braniny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

says. Hey! 28.8. Ano, srpen je skoro v závěru. Prázdniny tak to je, že je to šílený, víc jsme to startovali nedávno. Karle, Karlos, nebreč. Čas letí prostě, nezastavíš to, nezastavíš to.

úžasná muzika Bonfire. Ale nezoufejme, přátelé, ta další skvělá muzika nás čeká v ranním éteru, stále v ranním proudu s vámi společně na frekvencích Rádia Hej. Rádio Hej Praha. Je to tak. Pretty Mains.

Dámy a pánové, úžasná, nádherná muzika. Ronnie Atkins a spolu. Pretty Maids. Za malý okamžik naskočí také Lenka a počasí dnešní poslední.

0: Počasí.
1: Dnes bude převážně polojasno. Na severozápadě déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 31 stupňů Celsia. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 21. A foukat bude slabý až mírný jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lenko, děkujeme ti s ranní směnou a proudem za dnešní spolupráce a my frčíme dál. Simple Minds, to je další skvělá muzika, kterou nabízím.

Martina Nové Hrady píše: Milan, jste nás skutečně dostančili, my tady s manželem tančíme na zahrádce. Martinko, my tady také tančíme, náš manšaft je v pohybu.

to nádherná úžasná muzika, těsně před půl jedenáctou. A pokud jste obejmutí, tak to vydržte, protože nic hezčího neexistuje. A pojďte s vámi, dáme ještě jednu. Kája říká, než otevřeme bednu. Guns N' Roses!

0: Láďa Střebíče nám dokonce poslal SMS-ku v básničce. Kluci, zdravím. Chtěl jsem vám to říct do telefonu, ale píšu. Láďa Střebíče, chtěl si jet pro klíče, ale manželka ho zastavila v obyváku, protože chce tančit. Tak já teď tady kvůli vám tančím. Hele, tak my dáme, Láďo, my dáme krásný doják, ještě jeden. Nevím, jak se paní jmenuje, to je jedno, tak si to dejte s náma, jo?
1: Jdeme, Purple Rain. I never meant

Ano, je to tak, jak jsem zmínil před malou chvíli, my se skutečně s tímhletím datumem a ranním proudem, tedy 28.8. budeme za okamžik, za malou chvíli loučit s vámi společně a popřejeme si krásný pohodový sluný víkend.

My se loučíme. My se loučíme teoreticky jako sportovním tématem. To poznáte podle muziky. Ano, něco jako lední hokej, prostě je to jedno, hele. Mějte se krásně, užívejte. Pátek, také víkend. Naposledy dnes si s vámi s Radním Eterem můžete také zaspívat, zamávat, rozhýbat se. A co vám daří a těšíme se na vás zase v pondělí. Tak ahoj.

Rádio je slyšet. A Rádio Hej každý týden poslouchá až 200 000 posluchačů. Chcete, aby slyšeli právě vás? Vytvoříme vám rádiovou kampaň ušitou na míru.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Pane docente, tak už je to tady.
4: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
3: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
4: Přehrajte mi to ještě jednou.
5: Rock on air every.
4: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Ukončete výstup a nástup. Dveře se zavírají.
7: Příští stanice Rádio Hej.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kář Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kář Řezivo, Týnec nad Sázavou. K

0: www.rockfm.cz. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné.

0: testování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská

Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Ano, my jsme dorazili z Vídečka Červeného. Karel je tady se mnou, ale je tady i Luděk a jsme tady celá ranní směna skoro. Mimo Jany, ohebné. Budeme za našeho kolegu Míru. Dáme si písničky na přání s vámi společně. Kráze po celé po 19.00. Mirka, tímto zdravíme, pokud poslouchá. E-mail máme připravený, takže krátce, těsně po celé budete moci začít psát. Počasí nám zatím přeje. Hlavně, ať neleje. Karle! Vesměj se. Bude to veselý dneska, jo? Takže psát pěkně písničky. To trošku procítíme.

Máme tady první pozdrav a pozor, je to Amerika, Washington. Tam je 12 hodin, 55 minutek, 56 už teďka. Zdraví nás Pavel Herring, náš hokejový reportér. A poslouchá až tam. Pavle, zdravíme taktéž.

si vzpomínám, že večer, když jsme startovali Radio Hey, tak nás poslouchal někdo ve Finsku dokonce na nějakou zvláštní anténu. A ten pán to psal, ano. Myslím, že kolegovi Mírovi nebo někam se dostal nějaký text, jak to vlastně chytá, jak to ladí. Dokonce to šlo přes nějakou kamionářskou vysílačku taky, jo. No.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Hey, hey!
3: Je to úžasný, když náš ranní tým musí zasednout k večernímu programu, tak někdo z kolegů vždycky má jako, to tak máme prostě nastavený, jo? Tak někdo, kdo jako nemusí, tak nám přinese chlebičky a dneska je to Dana Veselá, naše obchodní ředitelka, normálně přijela do rádia, se chtěl říct do stage, člověče. Do rádia a přivezla nám chlebičky se šunkou. Danuno, hele, jako?

žádného světla zatím nerozsvěcej, ne? To, co? Není to potřeba. Tak fešáci, můžete se do toho pomalinku opírat. Sázet to sem k nám, myslím jako tu

Radek z Nových Hradů píše, no tak pánové, to si jde otevřít laváče s mamkou. Tohle jsme nečekali, že tam budete. A to bude party, no tak nevím. A budeme se snažit, no.

jenom připomínám, že Féteru a Navoláka na frekvencích Rádia Hej krátce po 19. odstartovali písničky na vaše přání. A nebojte se nás, pojďte blíž, pojďte. Zdravíme do Nových Hradů a frčí tam kapela Harley.

Tak Radkovi a jeho manželce v Nových Hradech jsme udělali radost. Harley Svařák. Teď už se ale těší Šárka Choceň. Kdo by neuměl anglicky, jo, tak Choceň je za vysokým vítem. A ta si přeje poslat citron.

Tak tady posíláme ještě jednou pozdrav do Chocné a my už se přesouváme do Jablonce nad Nisou tentokrát. Milan a Radka z Jablonce si přeje nebo přejí kapelu TNS. Ztracená parta. Hele, TNSka tady máme, ale dáme si divnej kočík, protože ztracenou partu ani kartu tady nemáme.

příjemná muzika do toho. Jirka z Lenče nad Sázavou pro svoji Monču posílá létokruhy. Mohu poprosit o létokruhy kapela Traktor? Ano.

přátelé, nádhernou muziku jste našli a vybrali. Létokruhy, Martin Kapek Traktor. Ale pozor, píšou mi mé oblíbené Poděbrady. Velké překvapení, Milan Krčil v písničkách na přání, prosím o zahrání písničky Presence of Mind od Dynasty pro Pavlu a Jirku do Poděbrad. Hele, jako Jirko, Pavla. Pavle, Pavlo. Karle, už minulé. A pozor, jako v Poděbradech, tam je jedna vináda s kavárnou, to je na té kolonádě, já vždycky říkám kolonáta, jo, ale kolonádě. A tam se krásně sedí a pije. Zdravíme do Poděbrad.

muzika Jirko a Pavlo z Poděbrad. Děkuju za tenhle výběr. Jak se říká, to je ta naše z raního éteru, z raního proudu.

Krásně jste to rozoupali, roztančili. Jason Dynamit, Josef, Sebíč píše, skalní fanda písniček na přání, přání do studánky u Tygřice. To je hospůdka, kdo byste neznal, tak to je hospůdka, tak Pepo, posíláme.

další nám píše Pavel. Rád by slyšel svůj od Metaliky, ale bohužel, Pavle, je to krásná skladba. Ale není tady, a dáme něco jiného hezkého.

Přátelé, nádhernou muziku si vybíráte, si hrajete dneska krásně. Deep Purple za námi, před námi další písničkové přání. Laděnka Andílek si přeje pro, jak to tam píše, Uka, podej mi to, pro našeho milujícího tačku. Milujeme tě moc, tvoje milující holky a chtěli by zahrát pro tačku Arakain.

Takže písničku je přání za námi a splněno. Tak zdravíme a věřím, že se písnička líbila. My frčíme dál. Oltář i kříž. Ano, teď už můžeme rozsvítit světla, namnožit to trochu.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: České Budějovice, Jirka a Lída, zdravíme Milana, píšou Brian Adams, to, co známe z raního éteru, je to možné, hele, jako, za panáka všechno.

Napíšete nám ze Znojma, Petra napsala: Milane, prosím, po Brianu Adamsovi, jestli je možné rock set, sedíme ve Znojmu, takové jedné krásné kavárně, vinárně.

Nám dorazilo další krásné písničkové přání. Posluchač Vít si přeje kodu Popel a dým, to je nádherná skladba. Jinak tady ještě dopisuje také, Milane, platí tě zlatem, bylo by málo. Platit tě zlatem by bylo málo. Vždy rád poslouchám tvé vysílání. Je slyšet, že žiješ moderováním a dokážeš o tom v krátké chvilce přesvědčit posluchače, kterým zlepšíš náladu. Moc děkuju. Víťa, hele Víťo, já děkuju, slzy v očích, tleskáme. Pojďte, hele, manča, postavíme se, tleskáme mu.

zákona, to je nádherná skladba, ale bohužel teď tady koukáme, že tu složku nemáme sebou, jak se říká, nevzali jsme ji do batohu, ale dáme něco jiného, dáme taky hezkou skladbu od Kody, Dva vlci.

My se dostáváme pomalu, ale jistě k půl deváté. Kapela Koda, dva vlci. Ještě si, jak se říká, zašlepem zelí trošičku na dupák. Pojďte s váma společně, tady na ty krásný louce už je tma, ale světla nám svítěj, mlžíme, sroboefekty máme.

My se budeme pomalu loučit, ještě chvilku budeme tahat pilku a potom už půjdeme. Karle, kam půjdeme? No. Ale jdem. Ještě ruce. Je tma, my vás nevidíme, zapalovače, pojď. Pojď nahoru, pojď. Jo.

Zdravíme taktéž do Western restaurantu na Chrudimce, kde dělají dobré stejky, dobrý pivečko. No vidíš, tam bychom mohli čelit.

Jste, jste úžasný, skvělý, děkujem. A kdo přichází na stage ještě uzavřít tuhle tu nádhernou písničkovou show? Je tady s váma Petr Janda, tak je to jasný, že to bude asi Olympic. Ano, teď ještě Katapult odaří, ale už to střídáme, lajnujeme to. Připravte si hlasivky, připravte si ruce a půjdeme. Vylezte z výřivky. Jo!

0: nestaví.
1: Luděk Skuteč na Chrudimsku píše: Mildo, kluci, přijeďte sem udělat hezký večer, třeba na tom náměstí, nebo někde nějakou párty, Luďku. Strašně drahý. To se nedá zaplatit. Pojďte ještě. Tyhle slova musí znát úplně každý v České republice.

moc děkujeme, že jste to s váma vydrželi. Někdo střízlivej, někde ožralej, lízlej, to je jedno, to je úplně jedno. Hlavně, že vám je hezky. A poslouchejte nejenom

Loučí se s vámi ranní éter, ranní směna. To nevadí, že byla změna. A vysílali jsme večer. Prostě to se... Tak to se může stát. Těšte se na Petra Martináka příští týden. Ale pozor, dorazí také showman Jirka X. Doležal.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
4: Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: druhej kvalitní rok.
1: Na rohu stojím a vidím se z dálky. Vidím stín za sebou. Pomalu dýchám a poslouchám ptáky, co usínaj ve větvích nade mnou.

jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 35. kalendářním týdnu. Já už tady mám pro vás připravenou kapelu Trapped a song Still Frame.

Tak vrhneme se na první výročí a to se uskutečnilo 27. srpna roku 1953, kdy se narodil Alex Lifeson, kytarista kapely Rush.

28. srpna roku 1942 se narodil Sterling Morrison, kytarista a zpěvák a také jeden ze 40 zakládajících členů kapely The Velvet Underground. Roku 1972 se Alice Cooper usadil v Británii na vrcholu singlového žebříčku se skladbou Schools Out a ve věku 67 let v roce 2014 zemřel jeden ze zakládajících členů Jethro Tull, Glyn Cornick.

29. srpna roku 1945 se narodil Chris Copping ze skupiny Procol Harum. Roku 1987 kapela Def Leppard se usadila na vrcholu žebříčku nejprodávanějších alb v USA a bylo to s albem Hysteria. A roku 1994 kapela Oasis vydala své debutové album Definitely Maybe.

30. srpna roku 1988 neměl asi Bruce Springsteen dobrý den, protože jeho manželka Julian požádala o rozvod a bylo to kvůli fotografii, která se objevila v tisku a byl na ní Bruce Springsteen s doprovodnou zpěvačkou z jeho kapely.

31. srpna roku 1985 se album Brothers in Arm od kapely Dire Straits dostalo na špici albové hitparády v USA a vydrželo tam celých 9 týdnů.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hej, ve kterým si říkáme hudební výročí, která se stala v minulosti. Teď už se vrhneme na datum 1. září. Roku 1945 se narodil Barry Gibb z vokální formace Bee Gees. Roku 1979 se v australském Sydney odehrál debutový koncert kapely In Excess. Roku 1979 kapela U2 vydala svou první desku na vinilu a roku 1982 kapela Blondie zrušila své britské turné kvůli tomu, že se neprodávaly vstupenky.

My už se pomalinku chýlíme ke konci, ale ještě předtím, než skončíme, tak si řekneme poslední událost a ta se stala 2. září roku 1988, kdy na stadionu ve Wembley v Londýně odstartovalo turné The Human Rights Now, na kterém se objevil Sting a Bruce Springsteen.

Dojeli jsme do cíle, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme společně za týden ve stejný čas a na stejném místě, tudíž na rádiu Hej. Takže držte vlnu a ahoj.